0: Já a moji přátelé jsme bděli celou noc pod lampou mešity s kopulemi z prolamované mosazy, plné hvězd jako naše duše, protože i oni zářili uzavřeným třpitem elektrického srdce. Dlouho jsme na tlustých orientálních kobercích šlapali po naší statické omrzelosti, diskutujíce před nejzašími hranicemi logiky a zaplňujíce spoustu papíru frenetickým rukopisem. Pak nastalo ještě hlubší ticho. Pojďme, řekl jsem. Pojďme, přátelé, vyrazme. Je třeba zacloumat branami života, abychom vyzkoušeli jejich pevnost a veřeje. Vyrazme.
1: Io mi rivolgo ai giovani. Essi soli mi dovranno ascoltare e mi potranno comprendere. C'è chi nasce vecchio, spettro bavoso del passato, crittogama tumida di veleni. A costoro non parole né idee, ma una imposizione unica. Fine.

0: chceme zpívat o lásce k nebezpečí, o návyku na energii a odvahu. Kuráž, odvaha a vzpoura budou základními prvky naší poezie. Až dosud literatura oslavovala zamyšlenou nehybnost, extázi a sen. My chceme oslavovat agresivní pohyb, horečnou nespavost, běh, salto mortále, facku a pěst. Není krása tam, kde není boj. Žádné dílo, které nemá agresi...
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We

0: čas a prostor včera zemřeli. Žijeme už v absolutnu, protože jsme vytvořili věčnou, všudy přítomnou rychlost. Chceme oslavovat válku, jedinou hygienu světa, militarismus, patriotismus, rozbíječské činy anarchistů, krásné myšlenky, pro které se umírá, a pohrdání ženou. Chceme rozbít muzea, knihovny, všechny možné akademie a bojovat proti moralismu, feminismu a proti každé utilitářské nebo oportunistické podlosti.
1: Ed ora la reazione dei passatisti mi si riversi pure addosso, con tutte le sue furie. Io serenamente rido e me ne infischio. Sono sceso oltre il passato e chiamo ad alta voce i giovani musicisti intorno alla bandiera del futurismo.
0: Zdvihněte hlavu. Stojíme vzpřímeně na vrcholu světa a znovu vyzýváme na souboj hvězdy.